ganče Boží celú zemi víra. A ganče Boží v zemi grichy míra. A ganče Boží v zemi grichy

0: Vidíte, pani Kotásková? Keby ste mi dali Martušku, nemuseli sme dnes ten vyschnutý orech spíliť. Žil by. A tak Martuška je. A orech...
1: Poďte, mamo. Sadneme si na lavičku na dvor. Pomodlíme sa. A budeme čakať na koniec sveta.
2: Už nás tam čaká.
1: Kto, mamo?
2: No... On.
1: Kto?
2: No, on. Už dávno ma

po čele oblaká jdou a jejich tíhu tvoje suchá dlaň do našich úvah vtírá

Proč by ses ohlížel, když denně vláčíš žízní zaprášený trát až k zasněženým horám?

aby se v příští chvíli rozpadá. My se v příští chvíli rozpadá. My se v

0: kterým to nevá.
1: Podvody z poklady proti dle nálady.
0: Hrají se na jinou sortičku, na sportu.
1: Toužej po německém pasu.
0: Pasportu.

0: prachy jsou levý.
1: Šetřivý táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

Milí priatelia, v hudobnom Leporele ste dnes počúvali výber v znamení Girl Power. Svoje piesne vám spievali a hrali talentované mladé umelkyne. Monika Midriaková alias Leto s Monikou, Kristýna Mentis, Vanessa Weiss z projektu Slovnoráma, kapela Hvozd, Tamara Kramár a Andrea Bučko s Dominikou Fischer. Pripravila pre vás Karin Kováčová, zvuková spolupráca Martin Baumgartner.